Padesátka. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Hit Radio 90.
1: We're not creative enough, we're not

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak už ten zatracený kostým Madony z toho festivalu někdo vraťte, ať už je konečně klid. Je toho až. Hit Radio 90 s vámi v pondělí po ránu, za chvilku 7:00, teď je tady aktuální doprava.
1: Pozor na nehodu na dálnici D1. Okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu havarovalo nákladní auto. Kamion tam skončil mimo komunikaci. Opatrně taky na pražském okruhu okolo 19. kilometru směrem od letiště je odstavené poroukané vozidlo. A na tahu z Opavy na Ostravu pozor na nehodu u Hrabině. Osobní auto tam nabouralo do svodidel.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Hit Radio 90.

0: spíš ve znamení oblačné, někde i zatažené oblohy. Jenom na Moravě tam budete mít ještě polojasno. Zítra by snad už konečně mělo i zapršet, ať se to taky zaleje. A teploty dnes 22 až 27.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Takže teplo jak o víkendu. A to byl teda krásný víkend. To sluníčko a vedro to byl spíš takovej bonus k tomu volnému pátku. A to si tento týden dáme repete. Tak fajn zatím pondělní ráno s nejlepšími 90 i v českém éteru. Blondie a Maria dneska na startu a to ještě zdaleka nebylo 7.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Skupině Duren Duren se to už taky vlastně krátí. Za měsíc a půl zaspívají pánové v pražské O2 aréně. A pozor, my pro vás budeme mít vstupenky. Takže si nás dejte do sledovačky na Facebooku nebo Instagramu, ať vám nic důležitýho neuteče. No, něco mi říká, že by to mohlo být zatraceně dobrý. Hit Radio 90 se vám tedy stará o přísun lístků na koncerty 90kových hvězd a ještě máme venku nový díl naší vypalovačky a k tomu si něco povíme později. Za chvilku 7:45, tak zatím hezké ráno.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
1: Hit Radio 90. 90.

Hit Radio 90 se vám stará o pondělní náladu a Queeni jsou tady jako další hvězdné jméno z našeho playlistu. I s kytaristou Brianem Mayem, který ač tedy hvězda první kategorie, tak teď narazil na takového toho úředního šimla. Chtěl totiž darovat své vesnici, kde bydlí tisíce cibulek narcisů, aby to tam prostě měli hezčí, a nic za to nechtěl. Ale nakonec bohužel utřel nos. Prý by květiny podél cest rušily řidiče za jízdy. Tak celkem logicky, že jo, budem to tady mít hnusný, aby se řidič zbytečně za jízdy nerozptyloval. Hotovo a vystaráno, tečka. Ach jo, you don't fool me, posílám, Hit Radio 90.

0: Filipovi pohádku, která se opět spekuluje o koncertu skupiny U2 tady u nás v Praze. Že by se snad příští léto měli vrátit po 30 letech zpátky na místo činu. Akorát tedy taková malá pohádková zápletka, nemáme tak velký stadion. Prej, dost možná by to mohli suplovat Letňany, což tedy není takový ten klasický stadion, ale tak snad doufejme, že tahle pohádka nakonec bude mít šťastný konec. Ale zase pozor, moc se netěšte, ať potom nejste zklamaný. Česneka k snídani, toho si můžete dát už za chvilku u nás na Hit Radio 90. Takže bude jeho The One and Only.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Májové dny v online shop CZ.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

devadesátky non-stop. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Velká pohodovka na pondělní ráno, Jam & Spoon a Kaleidoskop Skies. Jsme Hit Radio 90 a pokračujeme teď s aktuální dopravou.
1: Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo tam nákladní auto, kamion tam skončil mimo komunikaci. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 okolo 1. kilometru stojí porouchané vozidlo, dejte pozor. A na tahu mezi Zlínem a Vizovicemi u Lípy bouralo nákladní auto s osobním, tak i tady opatrně.
2: Najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky a angličtiny dnes začínají státní maturity. Letos k nim půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. V Náchodě na silnici před hraničním přechodem do Polska dnes začíná druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do poloviny června kyvadlový. Čekají se kvůli tomu kolony. Útočník Radek Faxa z Dallasu v NHL nedostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
2: Tak první letní dny máme pro letošek za sebou a dneska budou možná další. Teploty totiž mají atakovat dokonce 27, tak uvidíme. Jinak bude spíš už pod mrakem a dneska tedy ještě bez deště, možná zítra zaprší.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Tak už máme venku nový díl naší vypalovačky, tedy podcastu o fenoménech 90. let. No a tentokrát na téma Kurt Cobain a jeho sebevražda a vůbec ten kult kolem jeho osobnosti. Za chvilku vám povím víc. Teď vám posílám Joan Osborne, chvilku před 8 a zároveň dobré ráno.
0: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Jana Kirchner byla právě teď na Hitrádiu 90 a byla celá modrá. Hitparádu Eurochart Hot 100 pro vás vysíláme každý týden vždycky ve středu večer. A tentokrát to se podíváme na zoubek 33 let starým hitům, které bodovaly v Evropě, a to v první půlce května ve 93. roce. No a bude třeba Mr. Bombastic, Fantastic, a nebo Mr. Informer, a nebo třeba Mr. George Michael i s kapelou Queen. Víc vám tedy dopovím a dozahraju už pozítří v 7 večer, kdy vám tedy zároveň zahraju 10 největších hitů té doby. Tak se moc těším.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
5: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Heart Shape Box, jedna z mých vůbec nejoblíbenějších písniček od Nirvány. Kurt Cobain to byl velká hudební persona, bez debat. Minimálně těch pár let na začátku 90. kdybyste jenom stěží pohledali větší idol. Bohužel tedy jemu to nedělalo dvakrát dobře, ten zájem a záře reflektorů. A kdo ví, jestli by to dneska bylo tak kultovní jméno, kdyby se před 32 lety nezastřelil. Právě o fenoménu Kurt Cobain je taky nový díl našeho podcastu Vypalovačka, kde jsme se to s Markétou a Ivošem snažili tak nějak shrnout a dát tomu nějak hlavu a patu, ačkoliv tedy tady v tom případě to jde hodně, hodně složitě. Ale nakonec tedy došlo třeba i na ten jeho slavný dopis na rozloučenou.
1: Ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis mohl mít původně úplně jiný účel.
2: Účel ten, jakože odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
1: Že jenom ztratil nadšení pro muziku.
2: Tak, přesně
3: a vysvětloval to vlastně v tom dopise.
2: A do dneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout, no.
1: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty, no.
2: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z textu jeho písničky.
4: Tohle je Vypalovačka. Podcast Hitrádia 90.
0: Krátká ukázka z naší Vypalovačky, kterou hledejte všude tam, kde jste zvyklí poslouchat podcasty, tedy na Spotify, Apple Podcasts a nebo třeba na YouTube a nebo i přímo na našem webu, tedy hitradio90.cz, kde mimochodem najdete i první tři díly. A jo, to mě napadá ještě tak, když teď pouštím ty Culture Beat, tak hnedka ten další díl chystáme o fenoménu Eurodance. Ať se máte na co těšit.

0: Mariah Carey sice zpívala Without You, ale teď o víkendu oslavila Wit, tedy svýma dvojčatama 15. narozeniny. A byla celá dojatá na sociálních sítích, že to dojetí přímo stříkalo skrz displej mobilního telefonu. Tak aspoň, že už teenageři můžou sami řídit auto. Robbie Williams anebo Ace of Base, jestli můžou bejt, tak už za chvilku u nás na Hit Radio 90. Chvilku vydržte.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky.
2: Ty nejkrásnější ploužáky 90. let.
1: Každý den od 10 do půlnoci.
2: Na Hit Radio 90.
3: Ratatadadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na underarmour.cz.
6: Tak co, našla jsi něco?
7: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
6: No jo, tady jich jako po dešti.
8: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
9: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.
2: Hit Radio 90.

Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90.

0: 10 000 maniaků vám teď zpívalo Unplugged, slavný hit od Patti Smith, Because the Night. Posloucháte Hit Radio 90 a jdeme rovnou za vámi, na silnice a na dálnice.
1: Pozor, stále dávejte na dálnici D1 okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo tam nákladní auto, kamion tam skončil mimo komunikaci. Na pražském okruhu u exitu 21 směrem na dálnici D1 bourala dvě osobní auta a na tahu z Havířova na Český Těšín v Bludovicích brzdí provoz, nehoda, dejte pozor.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: 90. Nejlepší.

0: Dneska už se bude většinou sluníčko schovávat za mraky a zítra by mělo snad i sprchnout někde. Takže většinou oblačno, zataženo, na Moravě místy i polojasno, ale bez deště, se skoro letními teplotami 22 až 27 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: David Suše alias Hercule Poirot oslavil v sobotu 80. narozeniny a včera u nás Bohdalka 95. Tedy nezbývá, než tiše závidět a hlasitě pogratulovat. To každopádně. Vaše šedé buňky mozkové by už teď měly být při smyslech, za chvilku bude 9. No a Backstreet Boys k tomu všemu. Tak fajn dopoledne.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: A taky největší hit od kapely Xtreme, More Than Words, tady na Hitrádiu 90, kde taky dneska budu myslet na jednu slavnou skupinu opět z 90. let, tentokrát z Anglie a rozhodně jednu z ikonických kapel té doby. Záměrně vám hnedka na začátku neprozradím složení, ale prodali 100 milionů svých desek a vystupovali třeba i na závěrečném ceremoniálu olympiády v Londýně v roce 2012. No, zatím si myslím, že stačí, detailnějc napovím až za chvilku, tak zatím hádejte.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kašperských horách u Klatov za 5,5 milionu korun, byt 1+1 v České Lípě za 2 miliony 499 tisíc, pozemek k bydlení v Ralsku na Českolipsku za 2 miliony 300 tisíc, les v Přerově nad Labem u Nymburka za 2 miliony 390 tisíc a pozemek k bydlení ve Smečně u Kladna za 7 514 640 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Depešáci na Hitrádiu 90, kde právě dneska myslím na jednu ryze dívčí skupinu. A to už je tedy velká nápověda, která v 90 definovala nový styl girl power, tedy takzvaná dívčí síla. Každá z těch holek měla zároveň taky svoji přezdívku. Baby, Scary, Sporty, Ginger a Posh. A ta posledně jmenovaná má potom za manžela jednoho slavného fotbalistu. Dneska už vlastně kopačku v důchodu. A teď už si myslím, že jste totálně naprosto jednoznačně doma. Tak za chvilku jeden song právě od Hitrádia 90.

0: Trocha kytar, Bon Jovi byli právě teď u nás na Hit Radio 90, kde zrovna dneska zkoušíte odhalit jméno nejpopulárnější dívčí skupiny na světě, což myslím není až tolik těžký úkol. A zároveň tedy skupiny, která když teď slaví ty 30. narozeniny, tak dostala od britské královské pošty dárek v podobě vlastních známek. Takže olíznout a rovnou poslat. Baby Spice, Scary Spice, Sporty Spice, Ginger Spice a Posh Spice. Prostě Spice Girls, hotovo a tečka. Asi jste poznali. 30 let slaví dámy od svého raketového startu. No a my si od nich dáme už za chvilku baladu To Become One, když si chvilku počkáte.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Santana s kytarou a Rob Thomas za mikrofonem. To bylo geniální spojení. Smooth. My jsme Hit Radio 90 a teď se opět mrkneme na aktuální dopravu.
1: Na trase mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u obce Tržek bouralo nákladní auto s dodávkou. Je tam silný provoz, počítejte s omezením a dávejte pozor. U Jeseníku na hlavním tahu do Polska se srazilo auto s motorkou, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A na dálnici D1 na 221. kilometru směrem od Brna je odstavený mikrobus, tak i tam dejte pozor.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
9: Vínečko, pohoda.
8: A slimáci jsou taky fuč.
9: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
8: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Pondělí bude spíš pod mrakem, oblačno někde zataženo, na Moravě tam spíš ještě polojasno. No a taky dneska to bude už jenom na tričko. Odpoledne 22 až 27 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Nový díl naší vypalovačky je od včerejška venku, tentokrát na téma fenomén Kurt Cobain a jeho sebevražda. I když pozor, někdo tvrdí, že možná vražda. Tak si nás dejte do uší na všech podcastových kanálech i třeba na webu hitradio90.cz. No a teď jsou tady k tomu D-Ream, tak snad už to bude jenom a jenom lepší.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. 90 non-stop. Make good for the nasty tricks you pull.

0: Taky Steven Tyler ze skupiny Aerosmith si bohužel vyslechnul obvinění, že měl někdy před 50 lety někoho sexuálně napadnout. Což mi tedy upřímně k němu vůbec, ale vůbec nejde. I když tedy zase Bůh ví, jaký alotrie dělal někdy v polovině 70. Teď se ho tedy každopádně zastal soud a tyhle 50 let starý domněnky smetl definitivně ze stolu. Takže Steven byl alespoň zatím očištěn. No a Freedom si může zaspívat třeba za chvilku společně s Georgem Michaelem u nás na Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

posun od téhle diskotéky až k hudbě pro baletní představení, za kterou někdy před pár měsíci sklidil jeden z Daft Punk, tedy Thomas Bangalter, velkou pochvalu. Takový vlastně životní vývoj, životní etapa. Ke stáru už jenom klasika. Velké spekulace se vedou, kdyby se toho stáru dožil Kurt Cobain, tak jak by asi dneska vypadal, kdyby se býval byl tenkrát bohužel nezastřelil. No já jsem si schválně zkusil u AI zadat Kurt Cobain v 60 a myslím, že z toho vyšel docela ještě v pohodě. Už tolik v pohodě to nebylo s jeho duševním zdravím, taky s drogama a alkoholem. I o tom je mimochodem nejnovější díl naší Vypalovačky, kde jsme si s Markétou a Ivošem posvítili právě na Cobaina a jeho sebevraždu. Tak si poslechněte třeba na našem webu hitradio90.cz a dejte nám zpětnou. Budeme moc rádi. Díky.

0: Secret a snad už tedy není žádným tajemstvím, že teď ten další prodloužený víkend, co nás čeká, tak vás čeká na všech hitrádích po celé republice. Další retro víkend s hitrádiem 90. Takže se pochopitelně opět uslyšíme i s těmi nejlepšími 90. v českém éteru. Od pátku až do nedělního večera. Už pomalu začínáme odpočítávat. Tak zatím ještě hezký pondělí, za chvilku už s Markétou.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: s láskami odchází taky další hodina dnešního pondělního dopoledne. Richard Miller na Hitrádiu 90, skoro v 11 hodin. Pojďme na silnice.
1: V Praze před Barandovským mostem směrem na jižní spojku se srazila dvě auta. Dejte pozor, opatrně na trase mezi Bruntálem a Šternberkem u Lomnice bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam s opatrností. A na dálnici D35 na 273. kilometru směrem od Mohelnice na Lipník je odstavená porouchaná dodávka. Tak i tam dávejte pozor.
0: Ještě jedna aktualita z Prahy. V Patočkově ulici havarované vozidlo, které překáží na vozovce, kvůli tomu je tady průjezd významně omezený, tak dejte pozor.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Dneska čekejte celý den polojasno až oblačno, večer pozor, na západě Čech až zataženo a později odpoledne v Čechách můžou přijít přehánky. Na Moravě a ve Slezsku tam to bude celý den beze srážek. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: To je pondělí, pokud teda nesedíte zrovna na potítku u maturity. Dneska to začalo, tak hlavně sílu rodičům a taky to správný číslo otázky. My sázíme na devadesátku už nějaký čas. Tam je to vždycky trefa. A teda dneska nevím, co se stalo, ale hraje to báječně. A to je teprve začátek týdne. Markéta s vámi, hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Cranberries, 10 minut po 11. hodině. No a o víkendu slavil fotbalista David Beckham 51. narozeniny. Jeho žena Victoria se rozhodla, že se pochlubí, koho má doma, a tak sdílela na svém profilu fotky Davida, nikoli od profi fotografa, ale normálně ze společný dovolený, jen tak z mobilního telefonu. Tak Davidově 51, nemá ani trochu filtru na sobě, vypadá takhle. A my všichni ostatní se pokoušíme o dokonalý selfiečka a telefon nám potom začne nabízet liposukce a botoxy do čela, stahovací prádlo. No, po víkendu na cestách vám klidně můžu dát kontakty na to nejlepší. 90ky za chvilku zpátky i s Erou a nebo Liquidem.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
1: Hit Radio 90. 90ky non-stop.

Posloucháte Hit Radio 98, minut nám zbývá do 11:30, hezké dopoledne. Venku dneska a zítra zase teplo, takže celebrity budou odhazovat svršky a hejtři na sítích si pošmáknou, jak někoho urazit. Na začátku kariéry musela Tina Turner bojovat s předsudky tehdejšího hudebního průmyslu, protože hodně kritiků z branže nevěřilo, že černošská ženská může být úspěšnou rockovou hvězdou. Navíc konzervativní kritici rejpali do toho jejího stylu oblíkání. Krátký sukně, vysoký podpatky, divoký paruky podle nich prostě nepatřily ženský k jejímu věku. Tina ale vždycky zavřela pusu, když vyprodávala stadiony po celém světě. Úplně opačný styl má Susan Vega. Mimochodem 15. července vystoupí v divadle Archa v Praze. Tady to nasíťovaný punčochy rozhodně nebude, spíš upnutá košilka a kytara v ruce. Hit Radio 90.

0: Casa, Travis na Hitrádiu 90. Dneska je Star Wars Day, což je takový neoficiální svátek, který každoročně připadá právě na 4. května a fanoušci Star Wars po celém světě oslavují tuhletu kultovní sci-fi ságu, dívají se na to v kinech, chodí v cosplayových kostýmech. Tak ať nás dneska provází síla a světelným mečem do 12. ukazuju na Aha, Team anebo Roxette. Hezký dopoledne.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: otevřela jsem okno, ať to celá ulice slyší. Pro mě je právě tohle důkaz toho, že Aháči nebyli jenom náhodnou kapelou, co si odskočila od rybolovu, kde si na severu během polární noci a něco nahrála. Tohle jsou devadesátky, co právě udeřily na komoru, možná, že i na tu plavební. Aha, I Call Your Name těsně před 12. a Mortenovi Harkitovi, zpěvákovi kapely Aha. Přejeme zdraví a sílu, protože poslední měsíce bojuje s Parkinsonem a to jsou asi hodně těžký boje. Dáme si zprávy, taky se podíváme na oblohu, ze všeho nejdřív ale na silnice.
1: S komplikacemi počítejte na hlavním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary. U obce Krsy bourala dvě osobní auta. Na trase z Hradce Králové na Ústí nad Orlicí u obce Třebechovice pod Orebem se taky srazila dvě auta. Projíždí se tam kyvadlově. A na dálnici D4 na 54. kilometru směrem na Prahu máme hlášené odstavené auto, tak tam buďte opatrní.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Soud opět projednává kauzu Čapí hnízdo. Jedná se o část, která se týká europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že už dnes padne nepravomocný rozsudek. Případu čelí obžalobě i premiér Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je v jeho případě přerušené. Prezident Petr Pavel dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandra Stuba. Hovořit by spolu měli o pokračující podpoře Ukrajiny nebo o posilování evropského pilíře NATO. Neděle byla zatím nejteplejším dnem letošního roku. Nejvíce stupňů naměřili v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29. Po velmi horkém a suchém víkendu čekáme tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a dorazit by měly přehánky i lokálně bouřky. Pokles odpoledních teplot se očekává na zhruba 16 až 20 stupňů. Požár v Českém Švýcarsku se hasičům daří držet na ploše pod 100 hektary. Plně pod kontrolou, ale zatím není. Do zásahu se dnes zapojili další vrtulníky, na pomoc přiletí i dva ze Slovenska.
2: A ještě počasí, už jsme to naťukli ve zprávách. Polojasno až oblačno, večer na západě v Čechách. Zataženo a nejvyšší teploty 22 až 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Tak vítejte v další hodině, je pondělí 4. května. Faktor 90 se určitě hodí i dneska. No a Jiřina Bohdalová se svým faktorem 95 je zase o kus před náma. Slibuju skvělý hity a taky připomenu nový díl podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let. Markéta, přeje hezký pondělní odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: To slucháte Hit Radio 90, Nick a Kylie. V Austrálii je teďka podzim, takže to počasí, co my budeme mít, dejme tomu od středečního rána, kdy opět teploty spadnou a bude pršet, mají teď tihleti dva denně. A proto si Nick Cave vždycky to turné na tuhletu část roku naplánuje po Evropě. Prý, aby se, cituju, tomu hnusnému ksindlu v Austrálii doma vyhnul. Dobře děláš, Niku. Už v červnu vystoupí Nick Cave na Metronomu v Praze, v Letňanech, a to bude teda velký zážitek. Všichni Peaky Blinders budou stát v první řadě přímo pod pódiem. 90 za chvíli zpátky, Wet Wet Wet, taky Backstreet Boys.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Backstreet Boys, prostě tady na Hit Radio 90. Venku už je čtvrtý díl našeho nového podcastu o fenoménech 90. let. Jmenuje se Vypalovačka. Najdete ho na všech podcastových platformách, taky na YouTube a nově i na webu hitradio90.cz. Aktuální díl je, řekla bych, hodně temný. Je smutný, protože se věnuje odchodu Kurta Cobaina a vůbec tomu, co tomu odchodu, ať už byl dobrovolný či nikoli, předcházelo. A taky, kdo byl vlastně Kurt Cobain?
1: Geniální muzikant, asi velmi, jak to mám říct, jako velmi smutný, plachý člověk, který asi neměl moc rád takovou tu pompéznost a červený koberce, který byl rád někde v ústraní. Byl to pochopitelně tedy zpěvák a hlavní muzikant ze skupiny Nirvana. Co o něm říct ještě?
2: Citlivá duše.
1: Citlivá duše, určitě.
0: Kurt Cobain byl v každém případě jiný, ať už vizuálem, tak i tím přístupem vlastně ke světu. Jo, byli tady kluci z boybandů, byli tady kluci z Britpopu, byly tady takový ty jako dojezdy osmdesátkových diskotékových věcí, pak tady byly eurodanceové hvězdy a mezi tím někde byl Kurt Cobain.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tak si najděte podcast Vypalovačka a dejte nám vědět, jak se vám líbí. Kromě aktuálního dílu se samozřejmě můžete najít i ty předchozí o fenoménu MTV nebo o tom, jak jsme poslouchali hudbu. Už pro vás chystáme další díl, který, no, těšte se, bude o fenoménu Eurodance. Teď ale Sting.

0: Zatímco John Bon Jovi je děda a svoje adoptivní vnouče už možná učí házet hlavou, tak Cameron Diaz dneska oznámila narození třetího potomka. Opět s partnerem využili služeb náhradní matky. No a opět je na sítích nějak podezřele moc lidí s názorem na to všechno, co se jich ne úplně tak týká. Děťátko se jmenuje Nauta Smedon a upřímně přitom, jaký vybrali jméno, bych se možná daleko víc bála, jestli se to dítě v první třídě podepíše, než kdo ho vlastně vůbec odnosil. 90ky za chvíli zpátky, Is Cher nebo Green Day, hezký odpoledne.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Phoebe Hawkins na Hit Radio 90, 3 minuty před 13. hodinou. A to je nejvyšší čas podívat se, jak to jezdí.
1: Na dálnici D1, kousek za sjezdem na Bílovec, směrem od Ostravy, brzdí provoz, nehoda, neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh. Nehodu máme hlášenou taky v Praze u Bubenečského tunelu, auto tam narazilo do svodidel. A ještě západní Čechy na trase mezi Domažlicemi a Hrušovským Týnem u obce Meclov bourala dvě osobní auta. Místem kolize se projíždí Kyvadlově. Připravte se na zdržení.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
8: Devadesátky. Nejlepší

0: devadesátka.
1: Dneska polojasno až oblačno, večer na západě v Čechách až zataženo, později odpoledne a večer taky ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku beze srážek, nejvyšší dnešní teploty do 27, úterý bude až 28 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Pondělní odpoledne rozhodně nezastavuje na červenou, naopak je to jako když vytáhnete svůj elektromobil z nabíječky a hlásí 100%. Samozřejmě, než s tím vjedete na dálnici. Tak ať už jedete dneska na jakýkoliv pohon, ať to moc nedrncá. Markéta s vámi.
0: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Janek Ledecký to možná při pondělku řekl, za nás za všechny proklínám. Ale v pátek je volno a o víkendu se uslyšíme navíc na všech Hit Radiích, protože právě tam proběhne tradiční retro víkend. Takže už od pátku až do neděle 90. nonstop a taky tam odstartujeme soutěž o lístky na jednu velkou 90. hvězdu, o kterou budeme hrát právě tady ten další týden na Hit Radio 90. Tak nás určitě poslouchejte.
1: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

Už jste viděli film Michael? Jestli se o někom teď mluví nejvíc, tak je to právě Michael Jackson. Čekalo se to vlastně už ve chvíli, kdy někdo řekl tenkrát v Americe nahlas, že bude životopisný film o Jacksonovi. Ale teď jsou to opravdu obrovský čísla. Michael je v současné době nejstreamovanější interpret planety. Takže poráží korejské hvězdy, BTS, taky Taylor Swift a lidi znova jak šílený kupujou vinily Michaela a stahují jeho hudbu na Spotify, což vlastně zase dokazuje, že král je opravdu jenom jeden i 17 let po vlastní smrti. To nejzajímavější na tom je, že ho neposlouchají jenom pamětníci, nebo že se to nevrací jenom nám, co jsme byli na jeho pražském koncertě na Letenský pláni, ale díky tomu filmu a vůbec sociálním sítím ho masivně objevují mladí lidi, kteří ho vůbec nezažili a nestyděj se za to, že se jim prostě Michael Jackson líbí. Bodej by ne. Tak ještě podobně znovu skříšit Nirvánu, i když tam je to díky celému příběhu kolem Kurta Cobaina o kus složitější. My ho připomínáme v nejnovějším díle podcastu Vypalovačka, tak si ho dejte na Spotify nebo nově taky na webu hitradio90.cz.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a tohle je hymna amerického západního pobřeží 90. let. Nejdřív obrovský přátelství, pak totální averze a nakonec Dr. Dre byl vlastně jedním z posledních lidí, kteří s Tupakem mluvili na předávání cen MTV Video Music Awards někdy v roce 96. Bylo to fakt jenom pár dní před osudnou střelbou v Las Vegas. Devadesátky prostě byly divoký nejenom kolem Orlický přehrady a některý ty konce nemají vlastně jasný vysvětlení dodnes. Dál hrajeme devadesátky non-stop do 14. třeba Ace of Base nebo U2. Hezký odpoledne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vlastně se neumím představit, o čem jiným by se měla Sandra se svým manželem doma bavit u nedělního oběda než o muzice, protože i tohle je vlastně dílo, který pochází z jejich kuchyně. Enigma těsně před 14. tady na Hit Radio 90. Dál přejeme hezký odpoledne a posíláme vás na silnice.
1: Problémy jsou na dálnici D1 na 118. kilometru směrem na Prahu. Hořelo nákladní auto, dálnici tady museli dočasně uzavřít. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 na úrovni letiště se připravte na kolonu a zdržení přes 10 minut. A zpoždění naberete taky v koloně na příjezdu do Litomyšle od Svitav. I tady je to přibližně na 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Dneska to vidíte sami, polojasno, někde ještě skoro jasno, ale zítra už budou srážky četnější, převládat bude opravdu velká oblačnost v Čechách nejdřív výjimečně, odpoledne už postupně četné přehánky nebo občasný déšť, s malou pravděpodobností můžou přijít i bouřky. Teploty 25, na Moravě i 28 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hrajeme nejvíc devadesátek v českým éteru, to víte, a my jsme na to dost pyšní a prosím vás, kdyby vám dneska chyběla aspoň jedna dobrá zpráva, tak velryba Tim žije. Potvrdili to GPS lokátory a záchranáři teďka jenom trnou, aby se z toho celého nestala jenom velrybí turistika, pro Timiho samozřejmě velmi nebezpečná. Tak hezké odpoledne, zítra Rádiem 90, Fornon Bons.
0: Markéta Rachmanová, Hit Rádio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, to byly Boyzone a dneska večer je Met Gala. Takže událost pro všechny hvězdy, nejenom z Hollywoodu, protože to, že dostanete pozvánku na Met Gala, vlastně znamená, že se s váma tak nějak počítá. Tak zítra čekejme plný Instagram různých modelů, kterým možná neporozumíme, ani když je otočíme vzhůru nohama. Mou letošní vítězkou Met Gala, která pozvánku dostala, je určitě lyžařka Lindsay Vonová, pro kterou je Met Gala opravdu událostí, ke který se hodně upínala a dávala jí vlastně sílu po tom brutálním zranění z olympijských her. A jsem moc vědavá na její model. Hlavně, jak se jí povedou teda chudince zakomponovat ty berle, no, a podpatky a schody a tak vůbec. Dáváte si Hit Radio 90 i s Lucí už za chvíli.

0: Manic Street Preachers moc dobře vědí, kde je Praha, Česká republika. A my se na ně moc těšíme už v červnu. Doufáme pod letňanským sluncem, teď na Hit Radio 90, 3 minuty před 2:30. Venku je nový díl našeho nového podcastu Vypalovačka, který je věnovaný fenoménům 90. let a tentokrát přiblížíme možná nejbolavější ztrátu, která postihla celou jednu generaci. Možná, že si vybavíte i moment, kdy jste se dozvěděli o tom, že Kurt Cobain se zastřelil. Tenkrát nebyly sociální sítě, ta informovanost samozřejmě byla mnohem pomalejší. Já si pamatuju, že jsem byla ve třeťáku na střední a vím, že náš tehdejší ředitel se k tomu postavil tak, že o přestávkách se hrály ve školním rozhlase písničky Nirvány. No a takhle si s Michalem a Ivem tu smutnou událost připomínáme právě v našem aktuálním podcastu Vypalovačka. Tak pojďme na fakta. Kurt Cobain zemřel ve svém domě v Seattlu. Šlo o rozlehlé sídlo v prestižní čtvrti, které z Courtney Love koupili jenom pár měsíců před tou tragédií. K samotnému činu a nálezu těla však nedošlo přímo v těch obytných částech domu, ale v zahradním domku nad garáží, takzvaný greenhouse se tomu říkalo, který stál samostatně vedle hlavní budovy. To tělo objevil 8. dubna 1994 brzy ráno elektrikář Gary Smith, který přišel instalovat bezpečnostní systém. Ta místnost měla velký okna, Kurt se v ní zamknul, aby ho náhodou nejspíš přitom nikdo nevyrušil. Elektrikář ho uviděl skrz sklo a původně si myslel, že jde jenom o figurínu nebo že tam někdo jenom spí na zemi, dokud si samozřejmě nevšimnul krve. Kurt ležel na podlaze, u sebe měl loveckou pušku Remington, ráže 20 a krabičku s nábojema. No a taky tam ležel dopis na rozloučenou, respektive ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. A kolem toho dopisu se samozřejmě následně vyrojila spousta pochybností, jestli je pravý. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby.
1: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Kurt Cobain byl bezesporu obrovským fenoménem 90. let, nejenom těch. No a nový podcast Vypalovačka je k poslechu samozřejmě na všech dostupných podcastových platformách a taky na webu hitradio90.cz nebo na YouTube, tak jak jste zvyklí. Teď i 17.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Mike and the Mechanics, 9 minut po půl třetí. No a dneska večer v Praze zpívá Eric Clapton a v 15 hodin to připomeneme v rubrice 3 ve 3, kdy zazní hned tři jeho věci a jednou z nich bude třeba duet s Eltonem Johnem. Pro někoho je to možná překvapení, že něco takového vůbec existuje. Tak o tom už víc po 15. Ivo Alač, Markéta Předál, hezký pondělní odpoledne, těším se zítra, pa.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ale jak se za chvíli dozvíme předpovědi počasí, tak na zítřek to úplně platit nebude. Dneska zatím ještě na většině území Česka. Ano, tak užívejme ten krásný den. Ivo Alač už vám přeje krásné pondělí. 4 minuty před 15. Za chvíli dnešní 3 ve 3 s Erikem Kleptnem, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na stém 18,5 kilometru směrem na Prahu došlo k požáru nákladního auta a dálnice je dočasně uzavřena. Před sjezdem na objízdnou trasu přes Velký Beranov se vytvořila téměř 5-kilometrová kolona. Uzavřený je pražský okruh na 10. kilometru na Radotínském mostě směrem na letiště. Důvodem je nehoda 2 nákladních aut. Objízdná trasa vede sjezdem přes Braslav. A na dálnici D1 mezi 210. a 207. kilometrem směrem od Piškova na Brno počítejte s kolonou. Popojíždět budete i na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy. Kolona se tu tvoří od 2. kilometru po nájezd na dálnici D1. Ode mě všechno. Šťastnou cestu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou a tady taky. A tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: V noci by mělo být oblačno až zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může být ale i polojasno. Přes den pak čekejme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně přehánky, které budou odpoledne zejména v západní polovině četnější a budou je provázet i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, přehánky se vyskytnou až večer a jenom výjimečně. Nejnižší noční teploty 15 až 10, nejvyšší denní 24 až 28 stupňů Celsia a taky počítejme se silnějším větrem v těch bouřkách.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Dneska večer si mnozí užijí velmi kvalitní hudbu v pražské O2 aréně, kde vystoupí Eric Clapton. A tak pro všechny ty, co se tam chystají, ale hlavně pro nás, co tam nebudeme, si teď dáme 3 ve 3 právě od Erika Claptona. Začneme největším hitem Tears in Heaven, potom si dáme Laylu z MTV Unplugged, no a pak taky jednu věc, která dneska večer nejspíš nezazní, ale jde o jeden z nejhvězdnějších devadesátkových duetů.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Runaway Train je i název toho ještě mnohem známějšího 90-kového hitu kapely Soul Asylum. Ale to, co jsme si dali právě teď na Hit Rádiu 90, to byl Runaway Train Eltona Johna a Erika Claptona. Píseň, kterou najdeme na Eltonově albu The One a taky na soundtracku k Smrtonosné zbrani 3. No a předtím jsme tu měli další dva Claptonovy hity, Layla a Tears in Heaven, vzhledem k tomu, že Erik dneska večer vystoupí v Praze. Tak jdete-li, užijte si to. My ostatní jsme si teď aspoň dali tři jeho písně na Hit Rádiu 90.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2, průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3, plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
13: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 Faithless, kapela, jejíž člen Maxi Jazz už taky bohužel není mezi námi. Zemřel před Vánoci 2002 po dlouhé nemoci ve svých 65 letech. My se v nejnovějším díle podcastu Vypalovačka věnujeme smrti hudebníka, který nás opustil už v 90.
1: Kurt Cobain je pryč, teorie zůstávají a my o tom možná budeme dál debatovat v podcastech a číst si o tom v časopisech vždycky, když bude to dubnové výročí i za 30 let, protože nic neprodává hudbu a podcast tak dobře jako pořádně nevyjasněný konec, jo? Jste úplně zamklý z toho.
2: Já jsem se,
0: to řekla moc hezky totiž.
2: Já jsem se zamyslel totiž, no, trošku jako nad tím vším. A je mi to hrozně líto, no, protože já jsem ho měl prostě rád, pro mě to byl idol. Takhle, kdybyste mi tenkrát jako předložili v 90, když jsem byl ještě puberťák, jako cokoliv, abych nosil růžový boa se třpitkama, tak bych to asi taky udělal, takže pokud to na mě jako mělo vliv, měl jsem ho rád a je mi to hrozně líto a stejně jako Market si myslím, že to byla sebevražda, protože prostě už nechtěl být tady na tom světě.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Všechny díly naší vypalovačky, včetně toho posledního o smrti Kurta Cobaina, najdete na všech podcastových platformách, taky na YouTube Hitrádia a nebo na našich stránkách hitradio90.cz. No a tohle už jsou Mike Oldfield a Cara Dillon.

0: bývalá paní Depová, když teda vlastně nebyli svoji. Ani s Lenny Kravicem nebyli ve svazku manželském, ale v těch letech 1991 až 96 spolu aspoň vytvořili výborné album, ze kterého pochází ten skvělý hit Be My Baby, co nám teď doznívá. Tolik Vanessa Paradis, za chvíli Meatloaf na Hitrádiu 90.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
5: Tak teď je ten správný čas.
4: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
5: Nejvyšší výkupní ceny.
4: Peníze i hned na ruku.
5: Vše vyřídíme za vás.
4: Přebereme záruky.
5: Nabízíme i možnost protiúčtu.
4: Přijeďte.
5: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
4: Tým Autocentra Davokár.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle byl na Hitrádiu 90 dárek pro všechny, co podobně jako já milují Alanis Morissette, její Ironic. 4 minuty před 16. je čas na informace od Lucie.
1: Na dálnici D1 na svém 19. kilometru směrem na Prahu došlo k požáru nákladního auta a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se asi 20 minut. Pražský okruh je stále uzavřený na 10. kilometru směrem na letiště. Důvodem je nehoda dvou nákladních aut. Objízdná trasa vede sjezdem přes Braslav. A na dálnici D1 na 210. až 207. kilometru směrem z Vyškova na Brno počítejte s hustým provozem. A popojíždět budete i na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy. Kolona se tu tvoří od 2. kilometru po nájezd na D1.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
12: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
11: Jak jsou ty trampolíny velké?
12: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
11: Jsou trampolíny placené?
12: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
11: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
0: V úterý v noci by mělo být oblačno až zataženo na západě a severozápadě Čech, ojediněle s přeháňkami nebo i s bouřkou, na Moravě a ve Slezsku spíše polojasno, přes den pak nadále převážně oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně přeháňky, které pak budou odpoledne v západní polovině četnější a budou je provázet i bouřky, a na Moravě a ve Slezsku by mělo být zpočátku polojasno a přeháňky se vyskytnou až večer a jenom výjimečně. Nejnižší noční teploty 15 až 10, nejvyšší denní 24 až 28 stupňů Celsia.
10: Hrajeme vám desátky non-stop.
0: Je 16 hodin, je čas dát si něco ostřejšího. Nějaký chili papričky. Red Hot Chili Peppers.
10: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 J-Lo a Waiting for Tonight. Její latino kolegyně Shakira o víkendu potěšila 2 miliony lidí na známé pláži Copacabana v brazilském Rio, kde si teda vůbec nedělali starosti s nočním klidem, protože koncert začal v sobotu hodinu před půlnocí místního času. Byl zadarmo, stejně jako třeba loňské vystoupení Lady Gaga a předloňské královny popu Madony. Na všech bylo kolem těch 2 milionů lidí, no ale na Rodovi Stewartovi v 94. zhruba dvojnásobek. Šlo o silvestrovskou oslavu a dodnes je to rekord Guinnessovce. Největší bezplatný rockový koncert v historii. Myslím, že kdyby tam tenkrát zpíval jeho kolega ze Tří mušketýrů Brian Adams, tak by přišlo asi stejný množství lidí. No a teď Brian potěší všechny posluchače Hit Rádia 90. Can't Stop This Thing We Started.

0: Moravců, tak mi to připomnělo, že už tuto neděli 10. května bude mít premiéru vypalovačka s motivem Eurodance. Ano, dali jsme na vás a v našem podcastu probereme i tohle. Od včerejška je ale na všech podcastových platformách díl o smrti Kurta Cobaina a dostanete se na něj i přes web hitradio90.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 Oceán, jedinečný Petr Mouka, noc je jako 6 minut před 17. Je čas na aktuální informace. Obě Lucie je pro nás budou mít vytvarová nejprve dopravu a Deňková poté souhrn zpráv.
1: Pražský okruh je stále uzavřený na 10. kilometru směrem na letiště. Důvodem je nehoda dvou nákladních aut. Objízdná trasa vede sjezdem přes Braslav. Se zdržením okolo 40 minut musí počítat řidiči na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Kolona se tvoří od 216. kilometru až po exit 194. A na obchvatu Chrudimi směrem od Pardubic blokuje provoz nehoda 5 osobních aut. Silnice je uzavřená a kolony se táhnou z obou směrů.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou

0: sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv, přejeme dobré odpoledne. Elektronická evidence tržeb se pravděpodobně od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení dnes se schválila vláda. Návrh teď projednají poslanci. Kabinetu má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů a v terénu jsou 400 hasičů. Situaci ale stále komplikuje vítr. Cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Výraznější zlepšení situace ale v dalších 10 dnech meteorologové nečekají. Na Moravě, především směrem na východ, nemusí tento týden pršet vůbec. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lahečka posunul na 13. příčku a vyrovnal svoje osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě.
2: A ještě se podíváme na to, jak by mělo být v noci na zítřek, oblačno až zataženo, hlavně na západě a severozápadě Čech se ještě vyskytnou i přehánky nebo i bouřky, zatímco na Moravě a ve Slezsku může být i polojasno, podobně jako zpočátku přes den. Večer už by i na Moravu a Slezsko měly dorazit přehánky, ale jenom výjimečně. Přes den je, ale čekejme v Čechách na většině území a můžou se objevit i bouřky, hlavně v západní polovině Čech, kde budou i ty přehánky četnější. Nejnižší noční teploty 15 až 10, nejvyšší denní 24 až 28 stupňů Celsia a taky počítejme se silnějším větrem v těch bouřkách.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Michael už nekraluje českým kinům. O víkendu ho totálně převálcovalo pokračování Ďábel nosí Pradu 2. Ale teď si tedy Michael Jacksona dáme na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Krátká reakce George Michaela na ten jeho záchodkový incident. Hit, ve kterém si z toho dokázal udělat srandu a vlastně nás ještě k tomu navíc vyzýval, abychom s ním šli někam ven, do parku, kde se to stalo. No, možná třeba takový Andy Bell by tu nabídku přijal, kdo ví. Za chvíli nám ale určitě zaspívá Hitu Erasure, Always na Hit Rádiu 90.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Devadesátky jsou zpátky.

Queenie, Heaven for Everyone na Hit Radio 90. Jak byl teď ten první z těch dvou květnových prodloužených víkendů, tak jsem toho využil a kouknu hned na několik filmů, které v posledních týdnech u nás vyšly na domácích nosičích, protože stále ještě patřím k těm, co si zvykli filmy domů kupovat, ne je stahovat či streamovat. No a třeba takovou českou klasiku Nebeští jezdci, nově digitalizovanou a skvěle vypadající i znějící, prostě musí mít každý fanoušek filmu doma ve své videotéce. Podobně jako třeba fanoušci hororů ten letošní vydařený kousek Primát. V kinech se teda u nás na něj moc nechodilo, ale já jsem byl a byl jsem spokojen, takže jsem si ho minulý týden pořídil i na Blu-ray a dal si ho znova. Na tom disku je i několik pěkných bonusů, včetně komentáře režiséra a scenáristy Johannese Robertse v jedné osobě s producentem filmu. A tyhle ty komentáře, které si vlastně můžeme pustit během filmu a jsou plné historek s natáčením, mě vždycky baví nejvíc. Podobně jako mě baví Shania Twain, kterou ale toho překvapivě moc nebaví, jak nám teď bude zpívat ve svém hitu That Don't Impress Me Much na Hit Radio 90.

0: dozněla píseň, kterou jistě znají nejenom všichni fanoušci Crash Test Dummies, ale je povědomá i milovníkům jedné z nejlepších devadesátkových komedií, Blbý a blbější. I na našich sociálních sítích můžete vidět, že je to dneska 31 let od české kinopremiéry a proto jsme si The Ballad of Peter Pumpkinhead zahráli jako náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Rádiu 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: jako Chci zas v tobě spát, které naspíval David Koller. Zdravíme Oskara tam nahoru a pojďme teď na dopravu.
1: Pražský okruh je stále uzavřený na 10. kilometru směrem na letiště. Důvodem je nehoda dvou nákladních aut. Objízdná trasa vede sjezdem přes Braslav. Se zdržením okolo 40 minut musí počítat řidiči na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Kolona se tvoří od 216. kilometru až po exit 194. A na obchvatu Chrudimi směrem od Pardubic blokuje provoz nehoda 5 osobních aut. Silnice je uzavřená a kolony se táhnou z obou směrů.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: úterý by v noci mělo být oblačno až zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech se ojediněle vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude polojasno. Přes den pak čekejme, jak jsem říkal, převážně oblačnou až zataženou oblohu, i když teda se na Moravě a ve Slezsku to bude tvářit zpočátku tak jako v noci, polojasno, a přehánky by se měly vyskytnout až večera jenom výjimečně, tak v Čechách se objeví přehánky, které budou odpoledne četnější, zejména v západní polovině, a budou je tam provázet i bouřky, tak s tím počítejme. Nejnižší noční teploty 15 až 10, nejvyšší denní mezi 24 a 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přestože je pondělí, tak to pondělí je zatím fajn, ne? Zítra jdem 90ka určitě, přejeme i nadále. Krásné pondělí. A pojďme si rovnou zahrát jednu skvělou věc, která to ještě víc rozkrásní. Sunshine od Dario G.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: 90. A když máme toho 4. května, tak jsme si teď dali jednu skupinu, která má tu čtyřku v názvu. For the Cause. Byli ještě navíc 4 sourozenci. A představte si to, měli přesně 4 hity. Tohle byl jeden z nich, Stand By Me. No a za chvíli kapela jednoho hitu, New Radicals.
1: Hudební 90. byly nejvíc.

Na Hit Radio 90 Oscarová věc z filmu Kráska zvíře, z toho animovaného z 91. Tuhle tu písničku v tom samotném filmu zpívala paní Konvičková v podání Angely Lansbury, no ale v té verzi, která byla v hitparádách, tak Celine Dion napívo Bryson, a tu jsme si právě teď zahráli na Hit Radio 90. No a tohle je parta, která tenkrát na animáky vůbec nekoukala, protože dělala hudbu. To jsou děti Hanson a Mbap na Hit Radio 90.

0: hook while DJ revolves it.
1: Vzhledem k tomu, že ty teploty venku už jsou takové vyšší, chce to schladit ledem nebo zmrzlinou, tak jsme se dali Vanilla Ice, Ice Ice Baby, 18.34 na Hit Radio 90. No a vzhledem k tomu, že ještě není 9, tak ATB bude tvrdit, že je 9.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
0: 90. Nejlepší.

0: devadesátky non-stop.
1: Na dnešní den se fanoušci Star Wars těší celý rok, protože jenom 4. května se v angličtině dá říct slavná hláška Jediů a doufám, že právě zúročím ty roky s Duolingem May the Fourth with you. Tak ať nás síla provází s Hit Rádiem 90 a Ricky Martinem.
0: Hit Rádio 90.

tajemná a eterický hlas. To je Eňa na Hit Rádiu 90 a kdybych měl v několika větách popsat její sociální život... Ne, to není porucha na vašem přijímači, jenom Eňa žádný nemá. Žádný večírky, žádný party, mezi lidi nechodí, žije sama na hrádku se svýma 12 kočkama a jediný, kdo občas zaklepe na dveře, je její soused Bono Vox z YouTube. Ale pozor, aby nebyly drby, tak ono to není kvůli duetu. Občas si takhle přijde vypůjčit tu cukr, tu sůl a jestli to není vůdu, tak se tomu říká sousedská výpomoc. Right about now, the funk soul, bro.

co jste dělali vy 1. května? Líbali po třešní nebo protestovali po transparenty? No, proti gustu, každý podle svýho. Taky vám přijde, že svátek práce využijou všichni hlavně k tomu, aby si jeden den v roce zaprotestovali? Tak proč ne? Je volno, poměrně pěkně, kvetou třešně. Takže kdo si stěžoval tentokrát? Dokonce i prostitutky v Mexiku. Prý na tom nebyly nikdy tak špatně, dokonce ani za covidu. A kdo nebo co za to může, že prostitutky vyrazily do ulic, co jim kazí biznis? Mistrovství světa ve fotbale, respektivně stavební práce s tím spojené. No tak milé dámy, ale pardon, to my Češi si od vás zkazit nenecháme, když jsme se tam dostali po dlouhých 20 letech. A když nevyhrajeme, tak jsme se aspoň zúčastnili, ne? Hit Radio 90.

Taky máte z vody nad vodou husí kůži, jako melouny, že jo? A vždycky. Tak tu romantiku trochu pokazím, možná jste zaznamenali zprávu, že Eláně vyráží na turné, tak není to tak. Zahrajou ještě jednou a končí. Ale ještě nevytahujte kapesníky, přece zahrajou. 9. června v Praze a keby byla cesta na Slováč, tak tam budou den předtím v Nitře.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Uplynulý víkend byl ve znamení narozenin. Jedna nesmrtelná teta Jiřina, tam měla oslavu s opravdickým dortem, tam nehrozilo, že by od něj chytla. A to u Hurvínka, tam to raději bylo bez svíček. Neradi bychom přece přišli o náš národní poklad. Teď je 20, vy jste s Hitrádiem 90 a Cranberries, Zombies, oslavenci pro boha nějak nesouvisí.
0: Hitrádio 90.

Jste správně s Hitrádiem 90 a další po Wakefield, koho vám pošlu, je pán, kterého jsme pohřbili v našich srdcích před 10 lety. 21. dubna 2016 zemřel. Ale on sám, svoje jméno, Prince, pohřbil slavnostně už dávno v 90. Chtěl být prostě svobodný, žádný jméno, jenom symbol a ten je teď na Hitrádiu 90.

Madonna nejen na Hit Radio 90, ale taky v gay klubech je jako ryba ve vodě, takže tam minulý týden vyrazila propagovat svoji novou desku a na sobě měla, no spíš to vypadalo jako spodní prádlo, ale sexy růžový obleček, závoj a kolouška. A všem ukázala, že do starého železa nepatří, i když drobný incident na začátku měla, málem jim tam nepustili, když ochranka u vstupu hesla pravá Madonna, uši v klubu máme 5.

0: Hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Ale nejsme retro.
0: Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90 je demot Michael Jackson. Tak i E.T. se nám možná vrátí a já si říkám, není to vlastně z EET promarněná šance? To by byl naprosto dokonalý název pro kapelu z 90. Představuju si takhle, tři kluci v kožených bundách, synťáky, trochu eurodance, trochu techno a hit Účtenku ti dám by jel celý léto. Tak prosím vás, my bez účtenky a jedeme dál, pěkně, svobodně, teď s Pet Shop Boys. Hit Radio 90 a pěkný večer vám přeju.

0: téma. O smrti Kurta Cobaina. Tady ukázka.
1: Ten slavný dopis, adresovaný fiktivnímu příteli z dětství, byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis se mohl mít původně úplně jiný účel.
2: Účel ten, jakože odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
1: Že jenom ztratil nadšení
2: přesně
1: pro
2: tak,
1: muziku.
2: Přesně
3: a vysvětloval to vlastně v tom dopise.
2: A do dneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout, no.
1: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty, no.
2: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí, Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z textu jeho písničky.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: devadesátky non-stop.
1: O čem je květen? O lásce, o vítězství a o krásných dnech volna. Dvou, jako letos, když se zadaří, že jo? Jedno nás čeká, už jenom párkrát se vyspíme a je pátek 8. Teď je pondělí 21.01 a tohle je Hit Radio 90. Krásný večer. Hit Radio.

0: Na Hitradio 90 Eros Ramazzotti letos v Česku už byl a v květnu 20. se sem chystá znova. Rozjel tu show, jak se patří, ale fanoušky dostal ještě dřív, než zazněla první písnička. Přišel na pódium a místo velkého nástupu, klid, úsměv a čeština, stačilo pár slov a hala byla jeho. Protože upřímně, když se italský romantik naučí česky, tak stačí ahoj a už je to kluk náš. A to už je skoro láska, ne koncert. Hit Radio 90.
1: Jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde.

Je pondělí a to je dobrá zpráva, že tenhle týden je o den kratší, takže jestli vás to v práci nebaví, vydržte, bude vás to nebavit o den míň. Teď Take That na Hit Radio 90 a ty nás baví moc.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Minutu po 9:45 je Hit Radio 90 Bellissima. Jsou seriály, které si pustíte jednou, a pak jsou tu Přátelé. Ty si pustíte kdykoliv a je úplně jedno, jestli vám 20, 50, stejně vás to vrátí někam, kde to všechno nějak bylo jednodušší, že jo? To kafe, ten gauč a ta parta, která vždycky ví, co říct. No a taky můžeme mít dobrý pocit, že pokaždé, když si Přátelé pustíme, tak přispíváme Rachel, Monice, Rossovi, Phoebe a Joeymu na pěkný důchod. Už 22 let se netočí a přesto si přijdou na 20 milionů. To je slušný balík. No tak, aby nám to nebylo líto, tak jedny Rembrandts a Přátelé na Hit Radio 90 právě teď. Krásný večer.

0: Ladí vás Rozela a jestli jste si mysleli, že to tahle ta rodačka ze Zimbabwe už zabalila, chyba lávky. V 62, koukám tady na její Instagram, vypadá úžasně a pořád jí to zpívá. Nebalíme ani my, za chvilku rozjíždíme zónu lásky na Hit Radio 90. Krásný večer.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
3: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: ratata, trička, ratata, rararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

and laughing in a dream. If I was young, I could wake outside.

0: horník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.